Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: přihodilo, je to v jejím obličeji znát.
1: Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě prosím domů, je to odtud necelý pět mil.
0: Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

Tak zmáčknu klaxon, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít. Schodby v nočním šeru vrhá lampa na silnici zář. A čekám, až jí přijdou otevřít. Schodby v nočním šeru vrhá lampa na silnici zář.

Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žart. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši zprať. Pět měl odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely. Příhoda byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dyť jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajci si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijíždětí lokálku. Zachraňte, Příhoda volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

já přesto věřím, co v moudrých knihách bývá. I to, že naděje naposled umírá. A že se ten, kdo v duši spáleniště mívá, ze svého popela

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jaká hezká je, hodná a bohatá, a jmenuje se Bílá.
2: Inu, ale kdož ví, bude-li mne chtít?
1: To je má starost, jen řekni, že se Mařenky odříkáš.
2: Ne, to nejde, srdce mi přitom ukla.
1: Blázni by...

odešlo někam do Říma a psal se týden minus první. Maria matka usíná a bylo jaro, svátky byly v tom městě poblíž jezera. Beránky dávno vykoupili.

Spěš, už ho vedou. Chátra se blahem pomine. Tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem. I nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí hřích. V bankovních domech

Naposled hladíš mrtvý tělo, máš v prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtělo vystrojit syna.

Uprostřed Čech někdo si nepustil zprávy a proto udiven napíná slech.

Chtěli by taky tak, chtěli by taky tak. Učí tě tančit, tančit, tančit,

Vše, co je tady a teď, je dům a kolem něj zeď. A za tou zdí v dálce

tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím, tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval, dávno si nemyslím, že všemu rozumím, člověk by neměl zůstat sám, dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasu a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

zavolej, prosím tě zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost člověčí lásky, přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

čekali, kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak se starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak řekl pan velitel.

minulo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili báji o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli,

to jenom na mapách jsou ohrady a každá země svůj čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když noci telegraf babího

Vlna Pohody v Mosikomerce. Rádio Folk.

něm zrcadlí se zrcadlo, které mám před sebou, a v něm zas ono zrcadlo na zdi za hlavou. A tak to běží dál, jak v dlouhé chodbě bez dveří. 100 hlav po obou stranách, věřte, těžko se věří, že všechny patří mně, vždyť považte ta malička, je sotva větší nežli špendlíková hlavička. Si představte, jako by se vám hlava docela v nějaké nekonečné chodbě, kde si v dálce ztrácela. Co hůře, já tam vzadu spatřil sebe samého, jak mizím komplet, jako by se nechumelilo. V tom zděšení jsem nechtě nechal ústa do kořán a v tom se na mě z chodby šklebí tisíce rýchřtán. Fakt hodně divný sbor, celý složený z mých hlav, až přepad mě v tom křesle existenciální strach. Dále nečekal jsem na nic, strhl plášť a jak jsem byl, s pár omluvnými slovy z kadeřnictví vystřelil. Jo, kdyby mě chtěl zase někdo,

že všechno vědí, to o sobě si myslí, hlavně jsou nezávislí, jak s oblibou tvrdí, se sociálky čekají na dotace a každý studovat

Sony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys odstoupil.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

špěl za zkouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let

do hospody mě vyhostil mráz, to přituhlo víc. A v dálce body přijesta trať, kam si do Rapotic.

Jednou jsem strčil hlavu do písku a nechali tam asi 8 let. Zatímco jsem ve snech bloudil, venku se nějak měnil svět. Bouře jednou svoukla písek, já zas na vratkých nohou stál. Když se mi pak vrátil zrak, nic jsem nepoznal. Začal jsem tě všude hledat, nevěděl, co dál. Prý nás dělí velká dálka, jo, tak toho jsem se bál. Došlo mi, že mě tu čeká už jenom žal a zimnice.

Zkoumal jsem, jestli už nejsi hvězdou na chodníku slávy. Bylo tam snad tisíc jmen, ale o tobě žádný zprávy. V kleče v písku jsem o pomoc prosil i tichý oceán. Řevu vln jsem nerozuměl, byl jsem pořád sám.

Soudil jsem hřbitovy letadel, ptal se snad každýho vraku. Nám už osud zavřel oči, zeptej se ptákům. Těm jsem řekl, koho hledám.

tajem míhost, o co si zacinká, čím si pak odletí, zřím si neznámo kam. Tím, že tě mám, vím, že bylo mi dáno, je dobojováno, už nezůstává.

0: nepřijdem, že přijde jiný host. Bylo to překrásné, žel všecko má svůj konec. Mlč, umíráčku, mlč, ten smutek já už znám. Polibek, kapesník, siréna, lodní zvonec, 3-4 úsměvy a potom zůstat sám s Bohem.
1: S Bohem.
0: A kdybychom si neřekli už více, ať po nás zůstane maličká památka, vzdušná jak kapesník, prostší než pohlednice, a trochu mámivá jak vůně pozlátka. A jestli viděl jsem, co neviděli jiní, tím lépe, vlaštovko, jež hledáš rodný chlév. Ukázala jsi mi jich, kde máš své hnízdo v skříni, tvým osudem je let,

chcem-li se setkati, neručme se rač tedy. S Bohem a šáteček, vyplň se osudem.

0: krátce po páté.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

chodci se ztratili, tramvaje nejezdí, jen ticho opilí plouží se podle zdí.

dneska menu na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sraz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světák moc bodčová kus slámy a výly nesvedej hned.

Proč snažit se psát písničky folkový v dnešní době už nikoho nebaví? Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude žalmanem Lohonkou? Proč snažit se, aby s náma každej zpíval, ani jeden z nás není Karel Plíhal? Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme.

proč se nám pořád nedaří, co se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pan Čech a vy tady.

0: tak snad vás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou la la la la la la.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschle.
3: Radio Folk. Váš klidný prostor.

zas ti chci věřit. Každý tvý slovo a každej tvůj vzdech, protože než nevěřit, lepší je nežít, než zbláznit se z toho,

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pochoří, s kytarou v ruce si šla.

jako u starýho klimpru klapky, brz zabušíš, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás, jako u starýho klimpru klapky, brz zabušíš, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáváš vlastní hlas, rozhlížíš se, kde jsem se tu vzal, jako už je tady nová kůna, na záchyce nikdy vidět nechceme.

tě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem zřít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, odeď, ostrom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat kocům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: Krátce po 7. hodině raní.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

pana Pololvice řízek z Kralevice smažila. Mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu kolose a seděl v skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatra nectila tě, bratranec tila tě vysušil. Domy plápolali, požár udolali.

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

která k na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametují, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že je s přesvědčením, vesluji. A když na pivo je, myslím na pivo je Zemana.

že patřím do starého železa, že už mi šroubky nýty reziví. Já se tý holce vlastně nedivím. Jsem starý vysloužilý partizán, pudin, co byl už z misky vylízán. Příslušník dávno vyhynulé rasy, jo, kde jsou ty časy?

přání. Melon stál 7 a třešně 3, Slováci byli naši rodní bratři. Kdo tě chtěl urazit, řekl, ty seš Vasil, jo, kde jsou ty časy? Hráli jsme nebezpečnou muziku a holky byly svolné ke styku. A ten, kdo nechyt jednu pendrekem, ten nebyl právoplatným člověkem. Pod heslem spějeme ke šťastným zítřkům, jsme rozkládali rodnou zemi zničku. My příslušníci disidentské klasy, jo, kde jsou ty časy? Vaškovi do vězení v Heřmanicích jsme tajně posílali smaženici a mezi vajíčkama byly skryty pilníky, ba i libry prohibity. Jezeďák staral se jen o dobytek, jistý byl sociální výdobytek. Po lukách zněly šťastné dětské hlasy, jo, kde jsou ty časy? Písně jsme pašovali pod košilí, náměstím velel soudruh Džugašvili. Ruskému medvědovi línala srst, jestřábům z Ameriky podbíral prst. Dostat se zastřeženou železnou zeď, to bylo dobrodružství, ne jako teď. Teď mají všichni kolem svoje pasy, jo, kde jsou ty časy? Svetr se po vyprání krásně srážel, prezident na hradě moc nepřekážel. Na polích mohl si

časy, jo, kde jsou ty časy? Armáda střežila nám klidné spaní a žáci byli disciplinovaní. 40 korun stálo maso hovězí a všude znělo to, že pravda vítězí.

ruce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě, za dva rumy a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě, vznikly menší potíže, při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže, už nám došlo lehce, vznikly větší potíže, když Božena v negliže, když Božena v negliže, řvala, že ho nechce, malý jsem se snažil Božce nutit toho, tlustokožce, originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech, řvala mě, že jsem Bohem, pak mi řekla, padej s Bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a jsme

0: 100 malých hlapkom cuky z očí kouká, když máš něco dát.
1: 100 malých puberťáků nosí, že jsem týma statku a já se musím smát, když se má je zachovat jako chlapce.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

řekl jsem jí, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda. Amu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit.

jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zadunili tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osolcela a potom si stoupni pěkně.

až když vůkol česnek zavoněl. Vybísklad je, až to budu vypravovat Hance, pochopila, až když vůkol česnek zavoněl. Hance.

Popsal jsem tisíc stránek milionem slov. Doufám, že poslechneš si alespoň něco z nich. Potom snad neřekneš mi,

0: Il Napoli Musico Merce Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

za snema doma někde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkal?

věčný cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumí.

0: chlap jen tak lehce neumírá na modré lodí jménem Fram. Tě za pár roků vyhledá.
1: Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak koloma na Krauze. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi to do na záchodě levou ruku zlámeš. Tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě kamaráde, do díla se dáme. Za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chytce splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla.

omylně, tím pádem se situace vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl záchodu, kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy, jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu, s dvojnásobnou zlomeninou ho pak doktor křísil. Může se smát.

že mu z života zbývá na nejvýš půl. Vyměnil v kavárně stůl za módní

vína si dá. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny.

mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. Vrákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipobáseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

matce, doťukání paciček na papír úřední, ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový, a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej.

parametr ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tahle křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš,

blbosti. Čary, máry, hloupé sváry, cviky, kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky.

Hviezdy sa pohnuli. A hviezdy sa pohnuli. Bliká a svítí nad cestou červená. Byl první, co z nebe spadl. Byl první, co z nebe spadl. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat.

rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil. Jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla. A ruce si pořezal. A ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

možná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí, ptání a slib a hvězdy padají. Děti se usmívají, děti se usmívají.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku, rum do sebe na ex, káře bych mi nadal, ty zhnilá pixlo, zlatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve Škodovce tisícovce jezdím denně.

ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě jsem mi přejel hlavu, za mnou hledí její smutná

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

a tak si hledá vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

15 let nežije, to se jen vítr prolít v čase a sebral do chomáče listí zprávu s jejím křehkým hlasem.

Jenomže za oknem se nehne ani stýblo, jen soused křičí, vole, kam si mi to schoval. Manželka

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka, kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

měli jste hlad. A nesměl jste mít papír, ani tušku, své básně musel jste si je.

0: dodneška mi šrámy srdce vroubí. Jako vy jsem u ní leštil kliky, dělal troubu, měnil zvyky, a pak mi přitáhla mrcha šrouby.
1: Jestli něco můžu dodat, radím vám se před ní schovat, moje zkušenost je totiž stejná.
0: Pro nás je na hlavě máslo zvykem, odpovědí s otazníkem, ještě že jsme tady mezi svejma. Vždycky, když to nejmín čekám, na ní nemyslím a jen tak těkám, někde postává a stydce voní. Bývá milá, cudná, podmanivá, neprudí, nezývá, když se zeptám, kolik je, řekne tři sloní.
1: Jenže není všechno, jak se jeví, na povrch vyplavou plevy, brzy skončí kouzlo noci letní.
0: Láska bez velkýho ptaní, všechny vklady krutě zdaní, z cenných papírů.

Kdo má na věc vlastní názor, ergo poslouchá svý alter ego, slupne ho to s ještě větší chutí. Může klidně štěkat jako fenek, udělat si prápor z trenek, lásku zbalit kufry nedonutí. Může klidně štěkat jako fenek, udělat si prápor z trenek, lásku zbalit kufry nedonutí.

vesnice chtě nechtě obsadila pódium a druhá o to dychtivěji auditorium. Hned z kraje v roli Gertrudy Farářova choť vede s krejčím hlubokomyslný dialog. Se ženami tož je, ach, tak drahé šaty mít, a muži napínají sluch, aby nestratili nit. Tu vchází se svým synem cobytel, učitel, a kluk mu klade otázky, tak jak to šilr chtěl. V tom pozve se zle strážný, jenž klobouk vartoval, že ptá se tě tak tupě, to ve škole snad spal. Na totelův přítel z Altdorfu mu jednu ubalí, však lektr se hned oklepe, rány nedbalí. A hvitě vrací úder halapartnou do pupku a sousedstvo se zbíhá natěšené na půdku. Na jedné straně Rakušané fandí strážnému, na druhé najmě altdorfští milému Vilému. Je to mela na chudáka tela, padají kulisy, až se samo obecenstvo do hry přimísí. A vzduchem lítají židle, všechny jí má skrytý hněv. Pod stoly se válí ve skle, místo piva teče krev. Šéf knajpy rve si vlasy, jeho žena hubuje, až o půlnoci Habsburg slavně kapituluje. Když hrál se Vilém Tell v naší obci noty svíl, scéně vládl značně naturalistický styl. K odškodnění došlo,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Tik a ťak a krok, další den a další rok. Odečteš si odstavu, změníš tvář i postavu. Dej si džin a dej si grok, připij si na příští rok. Co bylo, co už nebude, tak smíř se zbrát.

kliku. Vidím tě zase, jak šeptem říkáš bez vzliku. Tak vrať se už zpátky, mám o tebe strach. Zas bude to dobrý, než přijde krach. Prosím tě, věř mi, já ti odpouštím.

jako postavu v dálce, co zrychlí krok, když se snaží mít blíž. Pak přijde noc a ta vzdálenost mizí a najednou tu vedle mě spíš.

0: Když zahlícem obrázek spod tvýho čela, je na něm všechno, co jsem kdy chtěl.
1: Čerstvý vítr, Plachet, Radio Folk.

jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody,

jej hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

0: troskotat, milovat, žít.
1: Je krátce po 13. hodině.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Pověs mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověs mi o nás, o našem století. Prý ztrácím krok a nejdu s dobou. Jenom pár slov v zájmu nás obou.

století, znáš spoustu tajemství, co chci se dovědět, a pak mi dovol, dovol mi povědět. Navzdory mobilů, navzdory době, vždycky chodily dopisy ode mě k tobě, do těla e-mailu čtyřlístek nepoložíš. Tisíce slov a tisíce otázek, namaluj lásko, namaluj obrázek na ploše Windowsu.

Pověz mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověz mi o nás, o tomhle podivné století. Pak chyť mě za ruku, ať se ti nestratí. A já ti slíbím třeba, že tě nezradím. Víš, navzdory mobilů, navzdory době vždycky chodily dopisy ode mě k tobě do těla e-mailů.

tančil jsem s Marí v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zednický varhany, forte a tak dále. Říše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už lezla jak štěnice. Dědkové slintali, jaký má stehniska. Kroksum, krok, kroksum, krok, ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský, uvěř mě, Marie.

Tančil jsem s Marí ve čtvrtý skupině, aby to nebyla docela otrava. Dveře se rozlítly a já jsem uviděl,

pepel mrcho. Čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost. Zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země. Já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil pán.

si zpíval blues. Byl jeden autobus a zvolna trousil trus. Byl jeden autobus, byl jeden autobus.

jeden autobus, a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz a pravou ruku.

bradlenky tam prádlo tlučú za vraty. Starú reš tam drvem tlučú

tam reš nebo cíchu, a nebo mladost moju. Nebo mladost moju. A nebo mladost moju.

hrát. A první zakopnutí o ten pražec navíc, jak se zapovídal. A první hlasy ptáků v komínech skal, lavičky na nádraží, kde pohledy si psal, v závratě z viaduktů, kde

až budu jednou hezký kluk, tak si to řádně oslavím. A celý týden budu na štěstí a na krásu si pít. Až budu jednou hezký kluk,

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

řekneš mi na schodech. Popadneš druhej dech. V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

slunce schovala, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, pláhová dřina kůň běží nezastaví.

světu až z toho slova pletu, nebuď laková, nenech si svou krásu ve vlnách svých vlasů, nech mě ztrácet, když je ti 20. Buď vždy svá, je škoda schovat, tvoje slova vždy jsou úžasné.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet byl vlastně omyl.

byl vítr a sfouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu. Byl vítr a z myšlenek vyfoukal veškerý význam. Byl vítr a já jsem se rozhodl, že se snad přiznám, že všechno špatný je opravdu jen moje vina. I vítr a déšť, zlámaný stromy a zima. Poměry v Kongu i tvá včerejší kocovina. Přiznám se a všechno bude zase.

byl vítr a ze stromů schazoval zcvrklý pestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu vadly. Prostě včerejšek nebyl zrovna.

kde jsem jen slyšel tenhle smích. Snad kdysi s mojí spadla na polštář. To všechno už

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

postmoderna. Tra la la la la la la, tra la čtyři řezaný. Život je dílo ďábla. Třeba jo, slečno, třeba ne. Odpověděl jsem břitce, co víc bych chtěla od chlapa. Těsně, těsně po čtyřicítce, tra la postmoderna. Tra la la la la la la, tra la pět řezanej. Těsně po čtyřicítce, já vidím život prostince. Možná, že je to studna a tak se držím hostince. A líbí se mi údna, tráva.

a já musím ven. Hraní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytné, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý, modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru, na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky, chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout auto balzám zít. Ještě bednu vercajku a teď už můžem jet, my jsme trampy.

0: nebo že už přišel listopad a jablek je míň než v loni.
1: Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká.

padá si právě dělá občan hrdlořez. Na dělání dírek si šel koupit nebo zez. A co pága si právě dělá občan Michle.

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
2: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja! Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja! Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným talířem. Haleluja! Církevní tatíci s předplaceným nebem prorokům vládnou svým mocenským souhlasem, na spásu nevěří, na zem...

Někdo z vás přece jen uvěřil, pan biskup statíky hned by ho zatratil. Haleluja, církevní tatíci v naději vzdychají, věří, že v pokoji stáří se dožijí.

pochybná čtvrť. V hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma,

slyšel svět a z jeho hlasu, ba i z těch málo věd, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo

vyrobíme, pej. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tam to si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těskym. Potřivo já lupeňa mladého kluka, vytáhnula moja ruka přímo z klobuka, pozdravil tu mě má.

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, priponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Soch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

samého vzteku jsem žuchlal jenom peku, no co jsem měl robiť, taky peč se těžko hleda, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak měníš peku, tak měsu vykony, jak kdy.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

nahnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. Měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano,

0: zamírieme s náma.
1: Živá voda v mozi hudby. Radio Folk.

Kreslí mě na jeskyni hrudou hlíněnou.

Koupil jsem lístky druhý třídě. Pro tebe plátek na čtení.

stál, se kreditečný a místenka tvá už neplatí, hospodu máš, hned zatratím.

Církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja! Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja! Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným talířem. Haleluja! Církevní tatíci s předplaceným nebem prorokům vládnou svým mocenským souhlasem, na spásu nevěří, na zemi.

biskup statíky, hned by ho zatratil. Haleluja, církevní tatíci v naději vzdychají, věří, že v pokoji stáří se dožijí. Co

prázdný kapsy na plném pohřebišti minut. Piju absint a potom odhodlám se k činu. A ze všech koutů hodiny jarem zavražděný náhle jsou tu do světa bohu vypuštěný.

Časy, kdy korzeb natr hlas, i žena hrdé rasy, sotva sem na ní i urozené dámy, na srdci měli šrámy, šeptali mi mon a my a otvírali sejv. Poničil jsem stovky,

pletky, dali mi na žiletky a flašku šanoáru. Kdybych býval pro milenku každou,

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem záhrobí.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

chytla bezrádné, hokrovinám, až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásohlasí z mužených Slovanů, kde se někdy ozýval, aj o něm měl již byt k ourazu zášti jazyk. A kdo se loupeže té volající vzhůru dopustil, kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé.

lidi ruky. Sám svobody, kdo ho den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky, sám je otrok. Sám svobody, kdo ho den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky, sám je otrok.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

povídání slabě zaslechlo budíka. I noční hlídač márně den hledá. Na raní tramvaj ospale utíká. Odkud si blíží se ozvěny kroků, které hned v zápětí poliká řeka. Krampeky tlučou rytmickou stoku. Splaká

abys přišel ze šichty chudák hoch, doma tolik práce, že se strhat moh. Eva jenom poroučila jako král, Adam, že ho čistil okna, luxoval. Jo, Adame, Adame, teď v tom všichni lítáme, Adame, hochu zlatej, ty si tomu dá. Jo, Adame, Adame,

chvíle bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

taky sedm, sedm, sedm křížků mám. Muži, co přišli z neděle, oči měli jak andělé. Řekli mi, vezmi ženy, děti, sám Adonaj průvodce mi jeti. Tak už si starost, starost, starost nedělej.

řekla jsi, kam pak jedem. Na stole pití s ledem, do krve jsem se pořezal.

Jdu cestou pustým žlebem, skály se hladí s nebem, skončila doba Venuší. Ten pravěk zůstal ve mně, jsem strom, ty jsi má země, schod šaty už ti nesluší.

lesy spálil. Tak dlouho jsme tu stáli, nebyl čas na útěk se dát. Všechno to žhavé listí letí, na klíně přistane ti, dnes v noci jako prvněkrát.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Já bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

každý svou cestu má a jen šlápot pád mou cestu zvíří.

jasu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben devizově za to,

díky našich krámů spektru zítra jdu spát před elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. Kapse pětku v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vyt lidových průpovídek, říká se teď hlavně

ani můj z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzdali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen vod.

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz. Mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, hrob jinej ta zem neměla, prohej se indiána.

zapadá za mraky. Chtěla vysplout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby

dlaně, kousek knedlíku lepek lepí. Zevnitř prý střeva v kávě ani stopu po mlíku a nejde nikam, kde je sleva.

zima až pomine, něco jí o sobě povím. Má havraní vlasy a kvůli.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko,

toliko jen teď už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecem chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane. Z té nekonečné tíhy, z té nekonečné tíhy. Napsal jsem dopisy a rozeslal ty dopisy a čekám. S monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam. A je čas někam se vracet.

Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Šternberského hradu u stěny a lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou ukrajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

ještě sedal, on houfu holek stál a na kytaru hrál. Pár akordů, co někde okoukal, měl dlouhý vlasy a byl jejich král.

uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl aktovku, otevřel aktovku, vyndal z ní obálku, na stůl odložil obálku, uzavřel aktovku, položil aktovku. Uchopil obálku, rozevřel obálku.

ruce. Odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zalepil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku, uzavřel.

chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Naše rty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát

nudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

ze sousedního bytu poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu, ač není podpisu, je třeba prošetřit, autor se bojí.

na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty. K bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár šulcovým, no a vím na puty, o to nestojím. Usmívavej svoboda mi totiž hrozně chybí.

ani mor z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim hrany. A z velikánských balvanů na drobnej písek

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nad dveřmi lokálu bylo mi do zpěvu, do pláče, do žalu. Se šátkem na oči

tichosti. Zmizel do neznáma. Klepal jsem kosu.

Minhas armas. Léto je u konce, podzim byl ve vzduchu, ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

divák televizní a otázka v uších mi zní. Kdo byl asi poslán k ďasu za ty první sondy z ŽDASu? Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben

A mě zase straší v hlavě dovolená na Šíravě. Snad jen v této cizině není Čech na mizině. Už vězňové Boleslavy na škodovky brousí hlavy. A já toužím duše skrytu, taky potom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně, za 10 let je i pro mě. Našetřím pro mototechnu, ať si hlady proto zdechnu. Vždyť v životní úrovni prý všichni jsme si tu rovni.

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vždyť lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

a klidně i mohlo se stát, a klidně i mohlo se stát, je to začátek a konec, a pak to mezi.

0: začátek a konec a pak to mezi tím.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: Vím, že jsem usnul, ale hřála si. A já se navíc přikryl tvými vlasy. Dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy. Promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám. Znáš už všechny moje pohromy.

Jo, kdo začíná s muzikou, podstupuje riziko, odtud plyne pravidlo, nekupujte čembalo, aby se vám nestalo to, co zažil Eskimo, než uprostřed grónských vod.

0: a nebo jen stát. Když si někdo z lidí, který jako já jsou obyčejný,
1: začne dělat divadílko, jedno mi to vůbec není.
0: Do života uléháme jak ve škole s telem,
1: možná právě taky proto stal si se učitelem.

zvonil budík, bylo ráno, v hlavě mé byl kámen snad, pod ním tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchnul chladnou vodou, sočí sny a z tváře závoj šedivý. Řek mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní je den, ale lenivý. Já cítil dál, že v ústech mám chuť cigaret a písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový den má ve své moci. A pak mi vánek poslal vstříc důni nedělní, co z horkých ploten voní. A náhle chtěl jsem být za s tebou, nikde za městem, ve stínu jabloní.

kéž mi zvony hraní písní. Na prášek srdce rozmělení. Šel jsem dál tou vůní raní kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí.

od dubu k dubu potoukám se, asi nebudu brzo doma, tak jako vždycky. Šlapu krajinou pěkně napříč, najednou strmej sráz, pálím sudy, pak šubiduby.

listů knih, od Čapka, Lustiga nebo od Remárka. Ze stránek vidím ty duše zoufalých, těla, co odváží dvoukolák či kárka. Venku se rychle šeří, je vidět netopíry, každý z nás něco věří, na lásku, na vesmíry. Na příslib nekonečna, lepší pak, když ne nyní, a kdo z vás nikde nikdy ničím se neproviní.

cesta je dost jen v mém domě. Bydlí můj Bůh a ten ví, že přes prach mi neprojdou nenávist a zlost. V oknech mám slunko, slunko a ne mříže. Venku se rychle šeří, je vidět netopíry. Každý z nás něco věří, na lásku, na vesmíry. Na příslib nekonečna, lepší pak, když ne nyní. A kdo z nás nikde nikdy ničím se neproviní.

0: Jste na Pohody v Mosi Komerce. Radio Folk.
1: Neodcházej, když země hoří a padá na ní měsíc.

byle nic pro mě. Tak jsme se míjeli v našem malém domě. A já ti sliboval, že tu pro tebe budu.

dokáže, snad je to ze slov, která letí ze tvých úst. Za pány se bíjí husaři, kdo bít se za mě bude, když mám zbraní půst. Volám všechna slova do boje, bohužel nepřítel má zbraní přesilu. Z kapes mu koukají pistole a cizí verbíři už tlačej na pilu. Tak jen ta tuška snad na keltský luk nasad mé srdce upokojí. Pak v sepku měsíce papír je hranice,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak řekl pan velitel.

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili bá i o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli, se

plavce a bačkor, co si doma hlídají své dravce. Přehrátých tramvají i hlav sklopených dolů, blátivých cest a luk a polám.

0: a zapomnění.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: S křikem se ženou k pláži, konečně smíjí se, co se nemá, vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou ta řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno, rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno. Za ní už čeká jenom chtěné, na zlatou nit se rybka chytí, ještě se plachý synek leká, šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká. Jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

sladké pěny a uším nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

0: je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Ujel nám vlak, povídám k čertu, co teď tady užijem tu.

napíšu i tobě, stačí poslat nápis. A nespívám, buď křičím nebo šeptám. A přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nazvu, vždycky se slušně zeptám. Hostejno či střízlit, anebo trochu pod parou.

zadnice, ctihodný měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hášou kosti. Máme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme, že lidi pochopí, že pletou si na sebe konopí, že hýjou zaživa, když blečí v hospodě ubývá. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře, hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti.

budu přes cedník, je z tebe nakonec mučeník, čekají tě ovace a potom veřejná kremace, rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky, kdo to je tam u kůlu, ale

stalo, dnes vítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem, dřív

řeči. Život je souboj na ostří nože a já teď sahám po meči. Ta krůpí krve na bílé stěně půjde mi zítra za svědka, že není cesty a osud často tančí jak slepá baletka.

poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko.

det jeg fik, fik, fik til. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita. Nakládnout se do syta, či věřit rybce, kam až jde realita? A kde je fik, fik, je lepší vzhůru lítat, či jít po šipce, kam až jde realita? A kde je fik, fik?

Okna fabrik na umění do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit.

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o Petržel blázní, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu,

hudba nikde. Na místo zpěvu jenom skřípot sanic, dobrej na beskyde, beskyde.